někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu

0: Jiri kroutí si k ní, hry ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí. Co se jí příčí, to nedělá.

hau, hau, hau. Hau, hau, hau, hau, hau. Keď bodríka vyhodili, spojil v sebe všetky síly.

0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou radou.
0: Oh,

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek.

u nás doma na pohovce. Válela se jedna ovce a dělala bébé, bébé. Ptali jsme se téhle ovce.

strhla jedný neziskovce, co pečuje o staré vdovce, už nedělá jim bébé.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

Slávě. Přišel tam nepozván, každý se díval tázavě. Do banky přišel pán, na hlavě kuklu měl. Rozhlíd se do

0: My jsme tři prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás ráda hladká.

0: Jméno a jste tu správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno, mám tady třeba Alfery?
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý?
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, co si vybíráte, no tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali Labutě, kašleme na Kutě, praštíme do Toho.
2: Mamička, můžem jít do parku?

0: Junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Dobrodružstva na počakrovanie.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: okamžite otvorte sedmičkári. Ja viem, že tam fajčíte.
1: Nefajčíme, sestra Agáta.
2: Keby sme fajčili, tak by ste to cítili. A cítite nejaký dym?
0: Práve, že necítim nič, ale nerobíte ani to, čo predstierate. Tak otvoriť a von.
3: Nemôžeme.
0: Ako to, že nemôžete?
3: Držíme tu stráž.
0: Akú stráž?
3: Tomu by ste nerozumeli. Stráž cti, slávy a lásky.
0: Okamžite otvorte a vypadnite, počujete?
4: Ja tu stráž držím s nimi, ale na dievčenskom.
0: Aj ty, dobrotka. No sedmičkári, ja sa z vás zblázním.
3: Sestrička, ticho. Počujete?
0: Čo je to?
3: Koniec svadby. Stráž sa skončila, hotovo, kamaráti.

0: ודי מזינמי. מי זה משוקומני? תשי קרס, ננה.
1: הוכניס צסטי.
2: Milá slečna, už sme sa nemohli dočkať, kedy sa medzi nás dostaneš.
3: Majka s tebou aj spávala, venovala sa len tebe, nás si ani nevšimla.
4: Brum, brum, kým jej slečna kamarátka nepovedala, že je už veľká na to, aby spala s bábikou, brum. Brum, pán kovboj, netlačte sa tak aj s tým vašim pánom koňom, brum.
5: Á, ja môžem robiť, čo len chcem.
0: Maliar, čo to ten trúbkar hovorí?
6: Môj kolega trúbkar chce povedať, že...
5: Čo chce povedať?
0: Tak čo